Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy.cz.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

úžasné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Rádio Vysočina. Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytréhlavydojihlavy.cz. Chytréhlavydojihlavy.cz.

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš praktik papír. Praktik papír.cz.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
2: Počasí pro dnešní den spíše velká proměnlivá oblačnost, přes den místy výskyt přeháněk, takže pozor na to, nebo dokonce i bouřek. Na severovýchodě odpoledne i déšť trvalejší a denní maxima 22 až 26 stupňů.
3: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
2: Krásné dobré ráno, 7:03, tak to jdeme pořádně nakopnout. Ten nejlepší víkend v českém éteru. Leona Děnděši s vámi, tak vám přeji krásné dobré ráno. Bacha, dneska bude úplněk, tak možná většina z nás nebudeme spinkat, ale k tomu se dneska ještě dostaneme. Tak doufám, že stáváte pravou nohou do toho nového dne a napište mi, co děláte, kdo vstává. A nebo třeba jdete teprve spinkat. Tak startujeme sobotní vysílání na Hit Radio právě teď s Goldeny a taky Flipside. Happy birthday, dobré ranko.
3: Hit Radio Vysočina.

0: Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday.

Happy birthday! Pro všechny, kteří dneska oslavují, ať už meniny, narozeniny, výročí, nebo jenom prostě to, že jste, že vstáváte do toho nového dne. Já vám přeju krásné dobré ráno, s vámi Lea. Tak jak se máte? Píše nám tady Nikol. Dobré ránko, já jsem od 6 vzhůru a chystám kanapky na svatbu. Na oběd grilovačka s rodinou, už se moc těším.

Fajnovská 132, jo? I další posluchačka, dobré ráno, Leonko, moc ráda tě slyším. Včera jsem byla na tvém představení v divadle Hibernia na Celine Dion Show. Byla si naprosto neuvěřitelná a nechápu, že teď už sedíš za mikrofonem a mluvíš k nám posluchačům. Jsi skvělá, moc rádi tě posloucháme. Ježíš, to je hezký. Děkuju. Doufám, že jsi si představení užila. Je pravda, že trošku mám takový vychraptěný hlas, ale já jsem tady s váma strašně ráda. Takže my víkend oslavujeme prací a hlavně skvělou muzikou. V té budeme pokračovat i dál, Leny anebo The Sound of Silence právě teď. Hezké dobré ráno.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
3: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktik papír.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta, Sam Martin, Dangerous. Hezké dobré ráno, minutku po půl osmé. Tak co? Stále spinkáte, vstáváte? Asi jo, protože stále ty SMSky chodí, takže děkujeme za ně. My pokračujeme dál, protože na netu frčí vzpomínání na nákupy z roku 2018. Lidi brečí nad rozdílem tehdejších a současných cen. Já to prostě nechápu. Někdo totiž nasdílel fotku ze supermarketu z roku 2018. Nákup tenkrát stál 500. Dnes to stačí maximálně na dvě mlíka, vejce, možná jedno máslo a taky pozdrav od pokladní, co si budem. Ještě tak. Já se takhle vracím, já nevím, na Google Maps, když něco hledám a vidím na Street View benzín za 23 korun. Vzpomínáte, když to stávalo ještě takhle? A to nám to tehdy přišlo docela dost. Stroj času by to asi chtělo, ne? Jen se to s tím cestováním časem nesmí přehánět. Dejte vědět, jestli vy vzpomínáte třeba na něco, co před pár lety stálo úplně jinak, než stojí dneska. Myslím si, že bychom napsali docela slušný seznam. Každopádně pokračujeme dál. Co takhle Dancing in the Moonlight? Dneska nás čeká úplně, k tomu se za chvilku vrátíme. A taky moje jmenovkyně Leony a její Don't Worry. Za chvilku, buďte s námi. Hezké ráno.

sobota 30. květen, za chviličku už budou Vánoce, já vás nechci strašit, nedělám si legraci. Samozřejmě pojďme se podívat, co nás čeká a nemine, kdo dneska slaví a co se hlavně dneska děje. Modrý úplněk, ten nastává zítra 31. května v 10 hodin 44 minut, takže kdo dneska v noci nebudete spinkat, tak víte, čím to je. Taky je Svěn. Miluju ty přeblepty. Světový den bez tabáku, protože představte si, že v České republice začal před 9 lety platit absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách, restaurací, divadel, čikin a dalších veřejných prostorách. A za tohle prostě palec nahoru, tohle se fakt povedlo, protože nesmrdíte od toho kouře. Já jsem byla kuřák, takovej pasivnější, ale dneska už bych tu cigaretu fakt s tabákem do pusy nevzala. Jsem strašně ráda, že jsem se tenkrát odnaučila, je to 7 let, co nekouřím, ani žádný ajkosky, vapíky a tyhle ty další ošklivý věci. Tak třeba jste na tom někdo podobně, dejte vědět a myslím si, že tenhle zákaz, který začal platit před 9 lety, je opravdu pozitivní rozhodnutí. Za chviličku Pitbull, Poetika anebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Jsme sobota, jsem chtěla říct, jasně, jsme Hit Radio a je sobota ráno.

0: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
1: Předposlední květnový den nás čeká počasí, proměnlivá oblačnost, přes den místy výskyt přeháněk nebo bouřek, pozor na to, a nejvyšší denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
2: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděší.
1: Jasně, že jste to zvládli. Celý pracovní týden za námi, teď už to nejlepší. Víkend, pohodička, relax. K tomu Hitrádio, moje maličkost, Lea Děnděší vám přeje dobré ráno. Proč jsem zase chtěla říct dobrou noc? Já nevím, já to mám dneska nějaký pomotaný. To je tím, že jsem spala asi 3 hodinky po včerejším představení, ale bylo to skvělý, nádherný. No a teď jsme tady od toho, abychom vám hráli skvělou muziku, podávali samé dobré pozitivní informace, takovou tu víkendovou pohodičku, však to znáte. Tak pokračujeme dál, 8:02, před námi Kelly Clarkson, a nebo teď už Luis Fonsi, Daddy Yankee a Despacito. Dobré ráno.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Ay.

osmé. Představte si, že na Islandu vyvinuli šampon s unikátní účinností. Na tom by asi nebylo nic zvláštního, jenže... Kamarádi, ono to má jeden takový malý problém. Přidává se do něj, a ty dobře poslouchejte, jo. Já ani nevím, jestli to můžu říct, ale asi můžu. Kravská moč. Čili moje vlasy si o něm rozhodně můžou maximálně nechat zdát. Na mě prostě žádná kráva čůrat nebude. To je strašný. Co ty lidi dneska nevymyšlejí, fakt. Mezi tamními důchodci je to prý ale obrovský hit, všichni to tam používají. A ono jako vůbec, kravská moč je údajně prý takový malý zázrak. Dokonce v Indii z ní dělají i zubní pastu. Dokážete si představit, že ráno prostě u toho zrcadla si čistíte ty zuby a pomalu místo mluvení děláte buu. To je prostě strašný, ale i tohle se děje. Pojďme radši k muzice, před námi Mon Chéri, ale teď už Austin a Dasha. Tak hezké dobré ráno a mějte skvělý den.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
3: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

na YouTube. První desíce jsou, no, jak to říct, je to takový infantilní taneček, který milujeme, když jsme někde na party a tak podobně. Jsou to Gangnam Style, taky Crazy Frog anebo Shape of You. No a teď pojďme na bednu. Třetí místo, Wheels on the Bus, interpret Cocomelon. Možná většina z vás zná, já vůbec nevím, která by je. A druhé místo, Despacito, jasně bokem doprava, bokem doleva, 9 miliard shlédnutí. No a na prvním místě s fantastickými 16 miliardami shlédnutími. Víte, co to je, přátelé? Možná to znají všichni rodiče malých dětí. Baby Shark, takový to. Ne, že vám turut v hlavě, jo? Ale prostě tohle je ten legendární song, který má 16 miliard shlédnutí. Takže gratulace obrovská a teď všichni rodiče spolu. Baby Shark, dobré ráno! Pojďme radši k našemu playlistu. Rosé, Bruno Mars, Apaté anebo Alanis Morissette Crazy. Právě teď, hezké ráno.

mít sobotní dopoledne. A pokud hledáte tip, co podniknout ve svém okolí, tak mrkněte na Slevomat. Najdete tam masáže, wellness, adrenalin i další zážitky za skvělé ceny. A dokonce navíc s extra slevou. Tohle chcete zažít. A já pro někoho z vás mám tady voucher v hodnotě 5000 korun v rámci naší narozeninové rulety. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak po 9. hodině vyťukávejte pomalinku 800 937 937. Zlaté číslo k nám do studia až po mé výzvě. Do té doby sama skvělá muzika. Nico Santos, Nickelback, Kamrat a nebo legenda, král všech králů, Michael Jackson.

0: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
1: Počasí pro dnešní den, polojasná obloha, k tomu příjemné denní maxima 22 až 26, takže ideální počasí vyrazit někam na výlet.
2: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
1: Dobré dopoledne, 3 minutky po 9, já mám dneska tak dobrou náladu, protože vy jste skvělí, že posloucháte, píšete nám spousty zpráv, tak já jsem se rozhodla, že někomu z vás uděláme v této hodince radost a nebude to ledajaká radost. Narozeninová ruleta s voucherem na 5 000 korun. Dle výběru vlastních zážitků nebo momentů, užití si něčeho pěkného, tak prostě dobře a pozorně poslouchejte, nic víc dělat nemusíte. Do té doby sama skvělá muzika Šabuzi, anebo teď Alan Walker. Hezkou sobotu.
2: Hit Radio Vysočina.

Jo, 9 hodin, 9 minut, něco hezkého si přejte, protože se říká, že když vidíte stejná čísla, že vám jdou takové ty zprávy ze zhora, nebo někdo rád říká, že z vesmíru. A teď, ale konkrétně z Hitrádia. A to v podobě skvělých hitů a muziky, protože nám tady z ničeho nic napsala posluchačka Lenka, která si přeje zahrát Mandraže motýly. Vzhledem k tomu, že láska je všude kolem nás, ona je čerstvě zamilovaná, tak já jsem si říkala, že tu zprávu přečtu, protože náhoda, i když já slovo náhoda nemám fakt ráda, protože náhody neexistují, všechno je tak, jak má být, tak my Mandraže motýly máme teď i v našem playlistu a ona napsala: Ahoj Leonko, prosím, až budeš hrát hity

ať už říkáš cokoliv, jsi skvělá, Leonko. Taky bych ti přála nějakou lásku, mějte se krásně, Hit Radio skvělý. Ježíš, to je moc hezký. A co se týče té lásky, tak já lásku mám nejenom v podobě svého 15-letého syna, protože to je ta nejkrásnější a nejsilnější láska na světě, taky rodičovskou lásku, přátelskou lásku, zvířecí lásku a mám i tu partnerskou, takže jsem taky po všech bodech šťastná a spokojená. A vy ostatní doufám taky. A co se týče teda mandraže a motýlu, no tak dáme si je i

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: time.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Vayamos, compañeros. Hezké dopoledne.
1: Basta.
0: Basta, ano. Až mě to překvapilo, říkám, tady někdo mluví. Každopádně, kolo narozeninové rulety 9.30 se jde roztáčet pro někoho z vás právě teď. A já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
2: Halo, halo, telefonu Mirka.
0: Ahoj Mirko, odkud voláš?
2: Ahoj Leonko, volám zrovna z profi kuchyně. Jsem na kurzu vaření.
0: Ježiš, no to je skvělý. A co nám dneska dobrého uvaříš?
2: Dneska to budou hlušky.
0: Koho?
2: Halušky.
0: Jo, halušky, je. Yeah. Slaninka, zelíčko, ježiši Maria. No já bych si dala. A k tomu malé pivečko.
2: No prosím tak to pivečko nebude, ale bude tam slaninka.
0: Mirečko, prozraď nám, kdo ve tvém okolí má nebo měl, či bude mít narozeniny.
2: Měla a byla to moje, je to jedna z mých nejlepších kamarádek, Janička.
0: Janička, dobře, potřebujeme znát datum, kdy měla?
2: 21. května.
0: Takže 21. května, už to tady vyťukávám a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky z datumu 21. května, kdy tvoje kamarádka Jana měla narozeniny. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád po celém světě. Ale pozor, na tobě bude pouze vybrat jeden jediný hit a nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo narozeninové rulety poprvé právě teď. Legendární Gypsy Kings a Bailami.
2: Tak to bereme všemi deseti.
0: Fakt? Máš je ráda?
2: Ano, miluju.
0: Já si myslím, že to je takový ten hit, který rozvrtí úplně každýho.
2: Ano, souhlasím.
0: Dobře. Tohle bylo teda rychlý, ale naprosto souhlasím. Strašně dlouho jsem tuhle věc neslyšela, tak si dáme za chviličku z éteru Hit Rádia pro tvoji kamarádku Janičku. Ale teď máš ty ten správný čas, aby si jí mohla sdělit, cokoliv si přeješ. Pojď na to.
2: Tak já bych ji určitě chtěla popřát hlavně hodně zdravíčka, protože to jediný si bohužel za peníze nekoupíme. Mm-hmm. Ale do života jí přeju jenom štěstí a jen to nejlepší, protože si to opravdu zaslouží, je to naše zlatíčko.
0: To je krásný. Já chci taky takovou kamarádku. Ne, já mám taky takový kamarádky, takže já jsem za ně taky strašně vděčná. Každopádně, krásný přáníčko a jestli si dobře pozorně poslouchala, tak ty víš, že v rámci narozeninové rulety tady máme vždycky partnera nějakého, který nám dává takové ty nezapomenutelné vzpomínky. No a dneska, pokud třeba hledáš tip, co podniknout ve svém okolí, tak stačí mrknout na slevomat.cz i naši posluchači a najdete tam masáže, wellness, adrenalin, taky další zážitky za skvělé ceny. Nyní navíc s extra slevou, takže slevomat.cz, tohle prostě chcete zažít a ty to teď zažiješ, protože dostáváš trom trada, voucher na 5 000 korun.
2: Ježiš, děkuju.
0: To si myslím, že udělá radost takhle v sobotu dopoledne, co?
2: To určitě, obrovitánskou.
0: A teď otázka, využiješ to pro sebe, anebo to věnuješ svojí kamarádce Janičce, anebo taky si to holky užijete spolu?
2: Já si myslím, že si to užijeme spolu.
0: No tak skvělý, gratulace veliká, takže slevomat.cz, ostatní posluchači se můžou podívat a nebojte, budeme soutěžit dál. No a za tebou a tvojí kamarádkou Janičkou. Už Gypsy Kings, Bailami, měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.
0: Ahoj. Takhle jednoduchý, přátelé, to je. Takže mrkněte slevomat.cz a nebojte, my zase pro vás něco vymyslíme. Jsme Hit Radio.

0: Cruz, Break Your Hearts, Eterohit Rádia. Za minutku 9:45, hezké dopoledne. Nezapomeňte sledovat naše sociální sítě, kde jsme jako Hit Radio. Budeme vám neskutečně vděční, protože i online, tam, kde se nacházíme, ať už Facebook, Instagram, TikTok a další různé platformy, tak tam je spousty zajímavých informací a hlavně takových těch záběrů z backstage, takže Hit Radio všude na vašich účtech. Můžete si nás přidat, my budeme rádi, a kdybyste chtěli i moji maličkost, tak Lea Giongilsi. Teď už další muzika, Mirai, Script, Will.i.am, anebo Ella Henderson, Rudimental a jejich Alibi.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
1: Počasí pro dnešní den, polojasná obloha, příjemných 22 až 26 stupňů Celsia, tak si ho užívejte naplno.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
1: 9:10, my nezastavujeme, pokračujeme dál, před námi Tom Odell, Five and Queen, spousty skvělé muziky, dobré nálady, díky, že posloucháte.
2: Hitrádio Vysočina.

Je sobota 30. květen a my pro vás máme skvělou zprávu. Možná někdo jste to už zaregistroval, že barbarovská královna Rihanna čeká dvojčata. Odpálila to humorem, žádná taková ta přehraná romantika. Prostě jednoduše oznámila, že jí za tři a že prostě může sníst toho, kolik chce. Je to neskutečný kontrast. Na jedné straně miliardové impérium Fenty a na druhé straně taková ta syrová realita, kdy se prostě potřebujete jenom pořádně najíst, protože uvnitř vás roste fotbalový tým třeba, ne? Fascinuje mě prostě takový ten její klid. Má doma dvě malé děti, teď čeká další dvě děti. Komu se to stane, že dvakrát čeká dvojčata? A přesto vypadá, že má všechno pod kontrolou a ještě u toho řídí velkou firmu. Je to povzbuzení pro všechny ty mámy, co se cítí provinile, když řeší pracovní maily, ukojení, co si budem. No a když už se bavíme o Rihanně, tak si pojďme dát i teď z éteru Hit Rádia a její jeden z nejznámějších songů Umbrella. A mimo jiné, to znamená deštník a myslím si, že ten pro dnešní den někdo z nás bude potřebovat.

až dneska půjdete vypracující třeba z práce domů nebo někdo z nákupu, z procházky, z výletu, tak prosím vás, stavte se pro nějakou kytičku nebo nějakou flašku, něco dobrého a rovnou zazvoňte u těch lidí, co bydlí vedle vás, jo? Samozřejmě pokud máte dobré vztahy. A pokud ne, tak se můžete vlastně seznámit, protože dneska je tady svátek sousedů. Nevím jak vy, já svoje sousedy téměř neznám, až kromě jednoho pána, který mi velmi často nadbíhal, tím toho zdravím, že mi nechával u auta květiny, nebo mě dokonce pozval na domů.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

3 minutky po půl jedenácté. Pink a Million Dreams. Posloucháte Hit Radio. For the world we're gonna make. A s vámi taky Leona. Doufám, že se máte báječně, pokračujeme dál. Mně se to teď říká nesmírně těžce a snažím se u toho oprostit od všech negativních pocitů vůči těm nádherným bytostem, kterým říkáme naše milované zlaté děti. Přesto to cedím pouze přes stisknuté zuby a s hlasem chvějícím se závistí, přátelé, protože přesně za 4 týdny ode dneška bude první den prázdnin, 2 měsíce volna. Tak je mi jasné, že učitelé mezi vámi v tuto chvíli omdleli tou nádhernou představou, i když já jsem vlastně taky pedagog a učitelka a volno mít teda moc nebudu, ale všem ostatním tiše závidím. Takže ať už si to budete užívat jakkoliv, hlavně si odpočiňte. My ostatní se musíme připravit na to, že ty bazilišky budeme mít doma, jestli pak už pro ně máte program. Nemáte? No, tak je asi nejvyšší čas začít, přátelé, kamarádi. Posílám další skvělou muziku, David Stipka, Benji, Smiley Cyrus a nebo Pretty Fly, Offspring právě teď.

Pokud chcete slyšet oblíbený song z Eteru Hitrádia, tak budou po 11. hity k vaření. To znamená, že budeme hrát 60 minut pro vás. Hity jenom podle vás. A když nám k tomu napíšete, co ještě baštíte a vaříte, tak budeme jenom rádi. 777 937 777 psát můžete právě teď, za chviličku Bon Jovi, Christina Perry anebo Roy Dalton.

0: 90 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
1: Počasí pro dnešní den: jasná až polojasná obloha, nejvyšší denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
2: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
1: Hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. 60 minut budete rozhodovat o tom, co Hit Radio bude hrát. Pište si na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi a těším se, co hezkého to bude. Chtěli jste Anetu Langerovou? Bude taky Mark Ember. No a pak je to na vás, tak pište. A jdeme na to právě teď.
2: Hit Radio Vysočina.

Rádia, my pokračujeme dál. Píšete nám na 777-937-777. Pište dál nebo posílejte hlasovky. Je tady posluchačka Lenička. Ahoj Leonko, přeji krásný den. Dneska pouštěj prosím pecky jako hrom. Děláme zahradní párty pro taťku k jeho 80. narozeninám. Vařím, peču, smažím a ať mi to jde hezky od ruky. Děkuji Lenka. Tak Leničko, tatínkovi přejeme samozřejmě všechno nejkrásnější, hlavně to zdravíčko, ať stále tak pevně slouží a doufám, že tenhle song od Cool The Gang tě protočí trošku u teploty, když vaříš, pečeš, smažíš. Celebration. Tak taťuldo, všechno nejlepší. Leni, užijte si dnešní party a vy ostatní, co bude dál, rozhodujete vy. 777-937-777. Teď už Cool The Gang a Celebration. Hezkou sobotu.

Hity na přání k vaření, jedeme, nezastavujeme, píše nám tady Martina. Ahoj Lonko, prosím, zahraj nám duet Lady Gaga Bradley Cooper Shallow. Strašně dlouho jsem to u vás neslyšela. My dneska budeme grilovat a čekáme taky narozeninovou oslavu našeho Jiříčka a naší Peťulky. Rádi vás posloucháme, tak nám to prosím zahraj, udělala by si nám velikánskou radost. Tak jo, zahraju a ráda.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hity na přání k vaření. Někoho z vás bych chtěla teď na telefonu. 800 937 937, pojďme vysílat společně. Pokecáme, jaký máte víkend, jaký jste měli ten pracovní týden a hlavně zahrajeme něco, co byste rádi teď slyšeli z Éteru Hit Rádia. A pokud má někdo z vás něco na srdci, tak to můžete skrz éter tomu dotyčnému sdělit. Takže volejte právě teď 800 937 937. Kdo je na telefonu?
1: Haló, dobrý den, já jsem se dovolal.
0: No, ty jsi se dovolal, kdo pak tam je?
1: Hustý, dobrý den, tady Eda.
0: Hustý, ahoj Edo, je to hustý, viď?
1: No mega.
0: Kolik ti je, Edo?
1: 10 a teď mi bude 11.
0: Ježíš, no to je skvělý, to jsi tak ve čtvrtý třídě?
1: V pátý.
0: V pátý dokonce, jo. A co děláš teď, prozradíš?
1: Teďka jedu za dědou na jeho pláž na Den dětí.
0: Ježiš, to je skvělý. A s kým jsi v autě?
1: S mamkou.
0: Tak zdravíme maminku. Jak se jmenuje?
1: Bára.
0: Tak zdravíme maminku Barču. A co vám zahrajeme na tu šťastnou cestu?
1: Tak já mám rád skupinu The Clash, takže bych poprosil Shoulda Stay or Shoulda Go.
0: Shoulda Stay or Shoulda Go, je to ono?
1: Ano.
0: Mám to tady. A pro koho to bude?
1: A, tak pro mého kamaráda Tondu, který se bohužel nedostal na tu školu, kam jsem se dostal já.
0: To je škoda, ale tak ono to určitě vyjde třeba na podruhé, co?
1: To jo.
0: Tak mu budeme držet palce i u nohou. Vy si užijte Den dětí u dědy a co dneska budete baštit?
1: Asi nějakého busta.
0: Ježíš, to bych si dala taky. Tak pozdravuj maminku Barču, volume doprava a užijte si tu píseň. Ahoj.
1: Naschledanou.

0: 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
1: Dneska je polojasná až skoro jasná obloha, nejvyšší denní maxima 22-26, prostě ideální den vyrazit někam na výlet.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
1: Hezké dobré, teď už odpoledne 2 minutky po 12. Doufám, že si necháváte chutnat u těch svých sobotních obědek. A kdo ještě nebaštíte, tak dobrou chuť i tak. Každopádně pokračujeme ve skvělé muzice, před námi Beyoncé, If I Were a Boy, anebo Pharrell Williams a Happy. A já jsem dneska happy, jak dva grepy se říká, že? Tak hezké sobotní odpolko.
2: Hitrádio Vysočina.

0: But you're just a boy.
1: Hezké sobotní odpoledne, máme tady pro vás skvělý tip, takzvaně super tip pro Českou republiku, protože jedna z hospod v hlavním irském městě Dublinu přišla s takovou unikátní akcí. Svým návštěvníkům nabízí pivečko úplně zcela zdarma, a to jenom výměnou za pytel odpadků, které nazbírají v okolí, což je prostě naprosto geniální nápad. No a samozřejmě to funguje, že jo, co si budem, do půl kilometru od restaurace nenajdete žádný čurbec, což je naprosto skvělý. Akorát si to nedovedu představit, jak by to vlastně fungovalo tady u nás v české zemi milovníku piva. Tady by prostě dobrý štamgast pro smítko i přes plot skočil. No ne? Teď už další muzika, hezkou sobotu.
2: Hit Radio Vysočina.

Sobota odpoledne posloucháte Hit Radio, tak je důležité připomenout, abyste nezapomněli, že od pondělí ve snídani šampionů s Míšou a Jasmin zase soutěžíme o dovolenou s Invií za 40 000 korun. A to je hezká dovča. Stačí si ráno správně tipnout výherní sedačku v našem fiktivním letadle a to je

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: peří do čumáku je, prosím vás, naprostý nesmysl. Si to tady na netu kontroluju a koukám, že byste měli stejný úspěch, kdybyste si před jedem lehli, žraloka vysáli a medvěda udeřili do čumáku, ne? Radši si vezměte mobil, zeptejte se AI, ta ví, co vždycky dělat. To bude kolikrát bezpečnější, takže pokud vám teda žralok dá alespoň tu minutku, že jo, co si budem. Teď už další muzika. Hezké odpoledne.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Vysočina. Come on.

0: rádio v plném proudu, hezké sobotní odpoledne. Já se s vámi pro dnešní den loučím, byla s vámi Leona Dienděši, těším se zase zítra v 7 hodin ráno a vy pokud možno užívejte si toho dne. Měli jsme skvělé ráno, dopoledne, částečně i odpoledne a budeme neskutečně rádi, když s námi zůstanete dál. Skvělá muzika, dobrá nálada, co víc si přát. Tak zítra v 7 hodin ráno na značkách. Čau.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Aktuálně při 13. hodinu nemáme hlášeny žádné dopravní komplikace. V hlavě ale pozor na uzavřenou ulici Tolstého v prostoru před arénou. Koná se zde akce dětských.

0: utkání jasným outsiderem, i oni jsou dosud v šampionátu úspěšní. Zápas začíná v 15:20.
1: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
3: A co si pro nás připravilo na sobotní odpoledne počasí? Očekáváme velkou a pro mě mírnou oblačnost s přehánkami a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer od severu postupné obývání oblačnosti. Teploty velmi příjemné, 23 až 26 stupňů.
4: Hit Radio Vysočina.
3: A s vámi už je Tomáš Digrim. Přejít právě teď startuje ten největší dětský den srdci Vysočiny. Za chvilku si k tomu řekneme víc, buď tak buďte s námi, hezké odpoledne.

0: Rádiem Vysočina.
1: Dětská arena Zitra Dejem Vysočina úderem 13. hodiny otevřela své brány pro své návštěvníky. Okolí horácké multifunkční areny se v Jihlavě na celé dnešní odpoledne promění v obrovský svět zážitků. Čekají vás sporty, závodní motorky, policejní i vojenská technika, dvořivé dílničky, obří nafukovací atrakce a nebo třeba zóna ze zoo Jihlava. Dorazit můžete i za námi na živé vysílání do stanu Hit Rádia Vysočina, které proběhne mezi 14. a 16. hodinou. Na projít si také můžete samotnou horáckou arénu, včetně běžeckého oválu na střeše s výhledem na Jihlavu. No a jestli jste třeba dneska nestihli nic k obědu, tak to vůbec nevadí, protože zde najdete taky spousta dobrot v gastrozóně. No a od 18 hodin program zaměříme i na dospěláky, nabídneme premiéru seriálu Na dně, který se bude promítat na pobytových schodech u arény a hned potom zahraje a zaspívá kapela Oči. No a pokud teďka zrovna přemýšlíte, co dnes odpoledne podniknout s rodinou nebo dětmi, tak já myslím, že váš plán už musí být úplně jasný.
0: Dětská arena s Hit Rádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Lukas Estrada, taky Trips na Hitrádiu Vysočina, v půl druhé dvě minuty k tomu. S vámi je dneska Tomáš Digrim, přeji krásnou sobotu všem. Za chvilku si uděláme život krásný se skupinou Krištof, anebo bude taky Luis Capaldi a Survive. No a letošní léto bude podle všeho hodně ve znamení cestování po Česku. Dovolenou doma plánuje většina Čechů a není se čemu divit. Lidé si dnes čím dál víc hledají klid, jistotu, dostupnost a možnost vyrazit klidně jen pár dní bez složitého plánování. No a právě v tom má Vysočina obrovskou výhodu. Máme tady krásnou přírodu, cyklostezky, rybníky, památky i místa, kde si člověk opravdu odpočne od ruchu města. Stačí pár kilometrů a člověk je hnedka v lese, u vody nebo někde třeba na vyhlídce. No a my často hledáme krásná místa daleko od domova, přitom my je máme vlastně skoro za rohem. Tak co, už víte, kam vyrazíte letos na dovolenou?

0: Luis Capaldi s jeho baladou Survive na Hitrádiu Vysočina, 13 hodin 40 minut, jsem rád, že nás sladíte. No a než zítra vypukne finále mistrovství světa v hokeji, večer v televizi, tak určitě doporučuji využít počasí a vyrazit se kouknout na další zápas amerického fotbalu. Naposledy jihlavští gladiátoři rozdrtili brněnské Sígry 54-3 minulou neděli. I když bylo brutální vedro a zápasy jsou v takovém počasí hodně těžký, tak nakonec je výsledek opravdu famózní. No a zítra o 16 hodin čeká Vysočina Gladiators další výzva, a to proti utkání proti Ostrava Steelers, takže určitě přijďte podpořit kluky v jejich dalším důležitém zápasu zítra na hřiště na Stoupách v Jihlavě. No a my přejeme spoustu pořádných touchdownů, aby se povedly hlavně z pěkné dálky. No a k tomu samozřejmě posíláme za chvilku další hity. Bude Enrique Iglesias nebo skupina Metcom. Tak užívejte sobotu ve společnosti Hit Rádia Vysočina.
1: Hit Rádio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Rádio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.

13:53, ladíte Hit Radio Vysočina, zdraví vás Tomáš, přeji všem krásnou sobotu 30. května. No a jestli jste třeba z nějakého důvodu nemohli vyrazit na dětskou arénu s Hit Radiem Vysočina, tak my vás tom samozřejmě nenecháme, protože v příštích 2 hodinách budeme vysílat živě přímo z tohoto největšího dětského dne v srdci Vysočiny. Dozvíte se, jak to tam probíhá a budete i vy exkluzivně součástí této akce přes éter Hit Radia Vysočina. Tak si to určitě nenechte ujít. No a než to celé vypukne, samozřejmě dáme i další informační servis přesně ve 14 hodin. No a do té doby stihneme třeba Damiano Davida, anebo právě teď Aleka Benjamina. Tak užívejte víkendu.

0: kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Hvězda Los Angeles Lakers Luka Dončić se stal spolumajitelem italského basketbalového klubu Vanoli Cremona. Účastníka nejvyšší soutěže noví vlastníci přestěhují před příští sezónou do Říma. Později s ním chtějí hrát v plánované evropské divizi NBA.
1: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
2: Ještě přidáme informace o počasí. Na déšť nebo bouřky to ani zdaleka nevypadá. Venku nadále panují velmi příjemné teploty, 22 až 26 stupňů. A mezi mraky i sem tam vykoukne slunce. No a přesně tohle vám může potvrdit i můj kolega Mára Grande, který už je nachystán na živé vysílání z dětské areny Hit Rádia Vysočina. Tak Máro, přidávám ti slovo a všechny tam zdravím.
3: Hit Rádio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
5: Potvrzuju Tomova slova, my vás zdravíme na celou Vysočinu, přejeme krásné sobotní odpoledne, koukáte tady na mě. Ano, živě vysíláme od horácké multifunkční arény v Jihlavě a troufám si říct, že dneska z takového srdce Vysočiny, protože dneska je tady dětská arena s Hitrádiem Vysočina a je to tady vážení bájo. Vy, co tady jste, tak už asi víte, jo, ale pokud třeba ještě nemáte program na to dnešní odpoledne, zastavte se sem za námi, protože tady je toho opravdu mega moc na vyžití jak dětí. Tak abych pravdu řekl, tak i dospělí si tady přijdou na své. My jsme tady s naším mobilním studiem na úpatí smetanových sadů, takže rozhodně se za námi můžete do naší chillout zóny i zastavit. Máme tady pukec, jsou tady milé hostesky, lehátka a počasí je jedna velká paráda. V rámci toho našeho živého mobilního studia tady přivítáme během těch dvou hodin víc než dost zajímavých hostů, tak zůstávejte s námi, užívejte to odpoledne, ať už jste kdekoliv. A teď posíláme další hity.

0: Rádiem Vysočina.
1: Ano, my vás dneska skoro poprvé zdravíme od Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Právě dneska tady probíhá dětská arena, tedy odpoledne nabité pro všechny malé ratolesti a možná i pro dospělé, protože je tady toho opravdu mega moc. Já se rozlížím okolo sebe, tak krom našeho stánku a chilloutové zóny Robinsony Jihlava vidím a zdravíme. Zoologická zahrada Jihlava opět zdravíme. Dům dětí mládeže Jihlava, brána Jihlavy. A to se koukám z té druhé části té arény, protože zepředu z té hlavní části tam je policie, je tam armáda, je tam celá uzavřená Tolstého ulice, je tam to opravdu mega moc. V rámci toho dne jsou taky prohlídky, exkurze, arény, takže můžete zavítat. No a protože jsme tak dlouze vymýšleli, koho tady vzít jako prvního hosta, tak opravdu kouzlo toho okamžiku, Klárka Karásková za námi dorazila do studia. Klárko, ahoj.
2: Ahoj Máro, zdravím všichni.
1: Proč je to kouzlo okamžiku? Protože prosím pěkně, ona má normálně buben, ona má buben, ona je v tom krásném stavu. Kdy to vlastně přijde?
2: Přesně za týden.
1: Za týden. Ty jsi prostě řekla, že jako takhle, jako ze vším všude chceš už oslavit ten den dětí.
2: Přesně jo. Tak.
1: Hele, tak nabízí se otázka, jak to vlastně vnímá?
2: Hele, vnímá to zatím dobře, asi spí.
1: Ano.
2: Nic se neděje zatím.
1: Tak je to dobrý.
2: Už bychom jako mohli, jo, máme ano. Týden do termínu, takže teď už jako kdykoliv, snad ne teď a tady.
1: Ano, ne, to nechceme, děkujeme, dobrý.
2: Ale jdeme si užít poslední kulturu, co si budem.
1: Hele, a už měla možnost kromě nás tady něco jako prozkoumat.
2: Hele, ještě ne, ty jsme prošli akorát kolem Jihlavské zoo, skákací hrad, viděli jsme kluky z Gladiators, takže ještě skoro nic.
1: Je tady toho mega moc. Klárko, hele, ať to hlavně ve zdraví všechno tady jako přežiješ, jo,
2: děkujeme.
1: Vím, že máš tady svou drahou polovičku, která se stará o tu tvoji ochranu, dneska je opravdu vzácným bodyguardem a budeme se na tebe těšit v éteru až po teda.
2: Jo,
1: těšíme
2: po,
1: se
2: určitě,
1: na ty dobrý zprávy,
2: určitě.
1: Hele. Hej se krásně, užívej.
2: Taky, užívejte taky, hezký den všem.
1: Dětská arena, probíhá to tady, vážení, pokud ještě nemáte plány na to dnešní odpoledne, tak se za námi zastavte, vidíme tady i skákací hrad a je tady taky mimochodem spousta jídla a pití, my bychom o tom mohli povídat víc než dost, za chvilku přivítáme zajímavé hosty z různých stánků, kteří tady přímo pro vás a pro naše nejmenší jsou připraveni v rámci té velké oslavy toho dne dětí. Tak užívejte s námi taky i další hity, za chvilku se zase přihlásíme.
0: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
3: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: To byla výzva a tím, jak jsme v novém prostředí s touto záležitostí, tak zatím jsem jenom v poklusu, ale už začínám být nadšen, takže a hlavně, když se podívám nahoru, tak neprší, jako svítí sluníčko, fouká sice strašidelný vítr, ale je krásně. Je to dobrý, je tu mrak lidí a vypadají všichni spokojeně, takže tím pádem já jsem šťastný.
2: Jsou spokojení, my už jsme tady dělali anketu mezi dětma, jsou nadšený, vlastně dokonce jeden klučina říkal, že neví kam dřív skočit.
1: Ideální.
2: Bylo to tím cílem.
1: Bylo, přesně.
2: Hele, a někdy byla na ně jako taková těžká otázka, co se jim tady líbí nejvíc, oni vždycky se jako rozmýšleli, a jestli to bylo tamto nebo toto, co se ti Béďo tady líbí nejvíc?
1: Jo, já fakt nevím. Tady je tolik úžasných věcí a vlastně všechny jsou úžasní a já zase chci připomenout, že všichni, kteří tady dneska jsou, tak jsou tady úplně zadarmo, bez jakýhokoliv nároku na cokoliv, jenom dostanou poděkování a milej úsměv od těch návštěvníků. Takže velký respekt a mně se líbí prostě všechno, já jsem nadšený ze všeho.
2: A my se ještě můžeme těšit, ještě připomenu ten večerní program, který startuje od 18. hodiny, takže pokud tady s námi teď jako nejste a posloucháte nás a chtěli byste si užít ještě takovou tu zábavu pro dospěláky, jak se říká, tak večer koncert kapely Oči a taky premiéra seriálu Na dně. Béďa to tady má podchycený, je ověšený vysílačkama, takže ta jeho šichta, ta končí kolik dneska? V 9, v 10?
1: No, já nevím, pak ještě zbalíme, no tak kolem půlnoci bych to viděl.
2: Ještě, Maria. No Béďo, hele, moc díky. Vypadá to tady fakt parádně. My tady postupně budeme zvát další a další hosty. No tak nechceme tě samozřejmě brzdit, protože víme, že je to náročný, ale to počasí jsme rádi taky za to, že vydržela někdo to zaklepat.
1: No já doufám, že se to ještě nepokazí, no, protože samozřejmě ten vítr může přinést cokoliv, ale zatím musím zaklepat tady do všeho, že zatím to drží, no, tak snad toto.
2: Tak děkujeme, ale utíkej, je to nabitý, my vás zveme na dětskou arénu s Hitrádiem Vysočina, zastavte se sem za námi, ať už do naší chill-out zóny Hitrádia Vysočina, anebo kamkoliv, protože před arénou je to taky famózní, tam je policie, je tam armáda, je tam uzavřená celá ulice, je tam i taky jídlo.
1: Je tam jídlo. Hodně jídlo.
2: Je tam hodně jídla.
1: Hodně jídla.
2: Jo?
1: Je tam hodně jídla a překvapivě málo lidí v něm, já se bojím, že se to našli chudáci, bude to takový za rohem, ale jídla tam máme hodně.
2: Tak to je výzva. Výzva přímo od pořadatele. Jídlo a pití jest.
1: Ano.
2: Teď mějí se krásně. My pokračujeme dál a za chvilku už další hity.
0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
5: CZ. Náplně hned.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
5: CZ.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
10: Řekni to všem.
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
0: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: prostě hlas jak zvon Miley Cyrus na Hitrádiu Vysočina. My vás opět zdravíme z našeho mobilního studia Hitrádia Vysočina. Dneska při té velké příležitosti dětské arény s Hitrádiem Vysočina. Takže z Jihlavy od Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Je tady to mega moc pro děti a troufnu si říct, že i pro dospěláky, i když to se bude postupně rozjíždět, ten večerní program od 18. hodiny nás samozřejmě čeká. A já tady mám další zajímavý hosty. Jsou tady sourozenci z hudební rodiny a školy Harmonie svatého archanděla Michaela. Je tady s námi přímo majitelka školy Michala Hejdová. Míšo, zdravím.
1: Krásné odpoledne vám
0: všem. A je tady taky podpora hudební brácha, tedy Pavel Hejda.
2: Krásný den všem.
0: První otázka, která musí padnout. Vy jste hráli před chvilkou na stage, tak jaký to bylo?
1: Bylo to super.
0: Užili jste si.
1: Atmosféra byla krásná, všichni měli takový úplně svítivý oči, radostný. Moc jsme si to užili. Trošku nám foukalo, tak nám občas padly noty, tak to bylo takový zajímavý, ale bylo to pro nás skvělý. Fakt jsme si to moc užili.
2: Ten vítr byl docela náročný, ty noty tam lítaly, museli jsme je tam chytat, takže trošku nám to narušilo, ale jinak jsme si to náramně užili a myslím si, že i diváci, co se nás přišli podívat.
0: Míša tady prozradila, že lidem úplně svítili oči. Je tohleto i vlastně myšlenkou té vaší hudební školy svatého archanděla Michaela? Vlastně čím se zabýváte?
1: Přesně tak to je, tou myšlenkou a obecně, abychom dokázali z těch lidí dostat nejenom tu hudbu, ale aby je to bavilo, aby tam byl ten zápal, ta vášeň pro tu hudbu a to je skvělý, to mě baví a tomu se věnuju. Mm-hmm.
2: Muzika má být radost a to si myslím, že je hlavním cílem toho, proč to děláme. Mm-hmm. Aby si mohl zahrát každý, kdo má chuť, ať prostě má tu možnost.
0: Mm-hmm. Tím se dostáváme možná k myšlence, kdyby si vás někdo vygooglil a našel teď za náma spadla Jenga, věž, pokud jste to slyšeli, byla velká, tak to byl Rámus. Zpátky k tématu. Když by se vás někdo vygooglil a našel a chtěl by se přihlásit, může v jakýmkoliv věku, podstupuje nějaký talentový zkoušky, jak to u vás probíhá?
1: Může úplně v jakýmkoliv věku a víceméně celkově kdykoliv během školního roku. Mm-hmm. A jediný, co je opravdu důležitý a co je podmínka toho přijetí, je, že ten človíček sám musí chtít. Mm-hmm. Musí chtít hrát nebo zpívat, musí ho to bavit, musí tam být ten zápal. Mm-hmm. A pak má obrovskou šanci, že opravdu to půjde a bude to krásný.
0: Pavel, něco chce dodat?
2: Samozřejmě, talent je velice důležitý, ale pokud toho člověk úplně nemá, všechno se dá nahnat nějakým pilováním a pravidelným zkoušením, ale pokud člověk nebude chtít, tak toho nikdy nedocílí. Takže hlavní myšlenka je, jestli chcete, pojďte, my vás rádi vezmeme, rádi vám ukážeme svět hudby, naučíme vás, co dokážeme. Když budete chtít, můžete si s náma i vyzkoušet nějaké vystupování. Těch akcí máme poměrně dost, co nás teďka čeká. Nevím, jestli uvádět nějakou konkrétní, ale tak určitě máme na Instagramu, na Facebooku nebo v ových stránkách.
1: Určitě.
0: Vy tady máte teda i stánek, tam si lidé taky mohou všechno vyzkoušet a podstoupit třeba i takovým vaším odborným očkem, jestli by to stálo za to?
1: Určitě ano. Můžou si vyzkoušet spousty nástrojů. Máme s sebou i muzikoterapeutické nástroje, takže tam není potřeba ani žádná znalost, protože se hraje opravdu pocitem a stejně tak si můžou i zaspívat. A myslím si, že opravdu dostanou tu zpětnou vazbu, jak sami poznají i na vlastní kůži, jestli je to bavilo a případně, jestli by chtěli třeba chodit, nebo jak se cítí a můžou to s námi zkonzultovat.
0: Možná poslední zajímavá otázka, co by mě zajímalo, co tam všechno za nástroje máte v tom stánku teď aktuálně?
1: Máme tam kytaru, ukulele, flétnu, potom tam máme ty muzikoterapeutický, těch je hodně, potom tam máme určitě klávesy, klavír sebou teď jsme netahali, ale klávesy ho zastoupí, potom tam máme kachony, případně třeba rytmických nástrojů.
0: Jste přijeli s celým studiem?

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
2: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz
5: Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: zpěvačka Rihanna za pár minut, sekund, dá se říct 15. hodina. A než si dáme druhou hodinu živého vysílání dětské arény Hitrádia Vysočina, nabízíme informační servis. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Připomínám nadále uzavřenou silnici mezi Košiticemi a Malou Pasekou v okrese Pelhřimov po nehodě cyklisty a přidávám další hlášení. Pozor na nehodu motorky a osobního auta u obce Radňovice směrem na Jiříkov už Žďáru nad Sázavou. Na místě nehody probíhají vyprošťovací práce. Pokud někam jedete, přejeme šťastnou cestu a bezpečnou jízdu a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 15 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů pravděpodobně odmítne. K novele poslanců opoziční TOP 09 by měl kabinet poslat zákonodárcům podle podkladů pro jeho pondělní schůzi záporné stanovisko. Případné snížení věkové hranice by podle vládních legislativců vyžadovalo důkladný rozbor, odbornou diskuzi a vyhodnocení. Až pětina žen má po 50 problémy se štítnou žlázou. Upozorňují na to lékaři. Nejčastějšími příčinami je kolísavá váha, únava a vypadávání vlasů. Připomeneme, že poruchy štítné žlázy se vyskytují u žen 8x častěji než u mužů. Jihomoravský kraj a Vysočina nemají jistých 12 miliard korun od státu jako kompenzaci dopadů stavby nových bloků jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku. Vláda Andreje Babiše chce toto rozhodnutí bývalého kabinetu Petra Fialy nechat prověřit.
0: Hokejový servis Hit Rádia.
1: Hokejový šampionát má na programu 2 semifinálové zápasy. Už za 20 minut startuje duel mezi domácím Švýcarskem a překvapením turnaje Norskem. Večer v 8 pak hraje Kanada a Finsko. Javorové listy na hokejovém mistrovství světa ještě neprohrály.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
4: Počasí na Vysočině a hlavně na dětské aréně zítra den Vysočina v Jihlavě nám přeje. Teploty jsou na letních hodnotách 22 až 26 stupňů Celsia a i když už se dostavil i nějaké mraky, tak nám to vůbec nevadí. A právě teď startujeme 2. hodinu živého vysílání přímo z místa dění toho největšího dětského dne v srdci Vysočiny. Tak Máro, jak si návštěvníci užívají dětskou arénu zítra den Vysočina?
0: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
6: Ano, zdravíme opět z našeho živého mobilního studia Hit Radio Vysočina a odpověď na otázku, jak si to užívají, to tady dostáváme opravdu skoro každý 2 minuty, že je to boží a jsme za to moc a moc rádi. Opravdu jak malí, tak i dokonce dospěláci si sem chodí zahrát třeba konkrétně k nám pukec, daj si chill out zónu, máme tady spoustu her a soutěží v okolí právě stánku Hit Radio Vysočina, takže kromě toho mobilního studia samotného, tady máme taky hostesky. Co se týče počasí, tak to nám přeje ještě jednou to někam zaklepat a vlastně je velmi důležité, že jednou za čas zafouká nějaký ten větřík, protože před malým okamžikem se nám normálně tady i z toho krásného počasí skoro utavil tablet. Takže opravdu počasí přeje, ještě jednou jsme za to rádi a pokud jste se ještě sem za námi nezastavili k horácké multifunkční aréně v Jihlavě, tak to můžete učinit, velmi rádi vás tady přivítáme a nejenom my, je tady toho opravdu jako mraky. Komplet program stále na našem webu nebo na webu horácké multifunkční arény. Já taky doufám, že najdu chvilku času a zajdu se podívat z té přední strany, protože tam je to taky jedna velká paráda. Za chvilku přivítáme další hosty, budou tady s námi z Robinsonu Jihlava a tak dále, je to velká spousta, ale teď taky další hity. Hezké odpoledne.

0: z Hitrádiem Vysočina.
1: Ano, stále z našeho mobilního studia vysíláme u Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Dětská arena v plném proudu, mega moc věcí, mega moc zážitků pro ty nejmenší, pro ty středně velké a i taky samozřejmě pro ty dospěláky. Máme tady spoustu skvělých rozhovorů u naší chillout zóny. Se mnou tady už ve studiu Aneta Hrdličková, Robinson Jihlava, zábavní park. Anet, vítej, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: My tady na sebe pokukujeme, protože ty stánky máme v těsné blízkosti. Tak hele, prosím tě, když tam teď jako vám nahlížím, co všechno tam můžou zažít návštěvníci.
2: No, za prvý je tam teda plno dětí, jako je tady opravdu neuvěřitelná návštěvnost, ale my tam tvoříme vlastně komiksy, protože jak možná někteří ví, tak Robinson Jihlava vydává ve spolupráci s Petrem Koplem vlastní komiksový příběh, tak do toho děti uvádíme, necháváme je, aby si tam něco namalovali a nalepili na to nějaký nálepky a pak za to dostanou Pexeso. Zároveň tam je náš dřevníček, to je taková ta stavebnice, kterou máme i v Robinsonu. Je tam velký papoušek, můžu si tam vyfotit a počilovat taky, podobně jako vás.
1: Hezky. Já jsem viděl ten váš dřevníček, já jsem nevěděl, co to vlastně je, ale jeden klučina za mnou přišel a skládal tady tu naší Jenga věž, no. Jo? Máme to velmi podobný. A tak mi tady jako prozradil, že to máme jednodušší. Jednodušší než vy teda, tak jsem se cítil poctěn.
2: Ano, protože my tam máme ty dírky v tom, ale zase nám to nespadne právě díky těm dílkám a těm kolíčkům. Náš dřevníček vydrží stát.
1: Ano, vidím, že teď stánek opravdu praská ve švech. Robinson Jihlava, zastavte se za nimi. Anet, prosím tě, v Robinsonu, co nás čeká v nejbližší blízkosti, co nabídne?
2: No tak nás čekají prázdniny, že jo, takže to tam máme vždycky jako super návštěvnost a je tam jako spoustu akcí, Milan Řezníček, každý pátek a tak dále, ale hlavně na konci prázdnin 23. srpna budeme mít zase festival, bude zase vstup zdarma, budou tam zase atrakce, pódium, velký food court, bude tam jako zase velká bojovka o ceny, takže určitě všechny zveme, všechny rodiny, začíná to v jednu a budeme tam až do večera.
1: Vy tam jedete ve velkém stylu. Poslední otázka, měla jsi už ty možnost tady dneska v rámci dětské arény něco okouknout, něco ochutnat možná i?
2: Jasně, já vždycky úplně okamžitě běžím si rád snovou zmrzlinu, protože ta je prostě výborná.
1: Ta je tady taky pod námi hned.
2: No, ta je tady taky hned. A pak samozřejmě potřebuji pozdravit všechny, jako co tady znám, že jo. Jsem jako na festivalu máme DDM, spoustu jako dalších kamarádů tady potkávám, takže se vždycky obejdu se všema, se pozdravím.
1: A dneska je tady spousta známých tváří. Anet, moc děkujeme, že jsi byla součástí z našeho vysílání. Měj se krásně,
2: taky.
1: Ať se daří. Ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
1: No a my samozřejmě pokračujeme dál už za chvilku s dalšími zajímavými hosty.
0: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
3: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Krásný, čistý, jenom děti na něm jsou, všechno moc pěkný. Měla jsi ještě možnost to jako obejít?
2: Měla a právě jsem chtěla říct, že speciálně pro tebe a lidi jako si ty je tady spousta sportovních aktivit. Bez nafukování.
1: Co to je? Jak bez nafukování?
2: No jenom třeba do míčku kopneš.
1: Jo, a proč ona speciálně pro mě? Já takovej sportovní antitalent. No dobře, no, ale ne, je tady spousta opravdu sportovních jako míst k vyžití. Vím, že jsme tady potkávali baseball, Duklu, kickbox, kobudo, je tady toho víc než
2: dole jsou tanečnice, holky, tam bychom taky se mohli podívat.
1: Ano,
2: je to super,
1: i tanec je sport, samozřejmě.
2: No to teda
1: je. Víme, o čem mluvíme. No, zastavte se za námi, je to tady velké a už za chvilku zase s dalšími zajímavými hosty, teď další hity.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, opět vás zdravíme z našeho živého mobilního studia právě na dětské aréně s Hit Radiem Vysočina. A mám tady dalšího zajímavého hosta, Simča Kubičková, zoologická zahrada Jihlava. Simi, hezké odpoj tobě.
1: Ahoj, ahoj,
0: ahoj. My tady taky na sebe tak jako pokukujeme, protože stánky máme hned naproti sobě. Tak co ten váš stánek vlastně tady nabízí?
1: My jsme dovezli nějaká zvířata, jsou to samozřejmě takové ty drobnější, máme tam nějakou strašilku, je tam achatina, to je takový ten veliký šnek a jsou tam i šváby a máme tam takovou podle mě zajímavou soutěž, protože se dají hádat zvířata podle očí, podle, my tam máme sice napsáno podle srsti a ono je tam i nějaké peří, takže úplně to nesedí a pak podle siluety.
0: Podle očí, já jsem viděl vyfocenýho šneka, tak toho bych podle očí asi jako i poznal. Co to bylo za šneka mimochodem, teď koluje na storíčkách na sociálních sítích?
1: A teďka nevím jakého.
0: Nějaký šnekátor, nemáš tam nějakého šneka?
1: Jo, tak to je ta achatina právě. Já jsem jenom nevěděla, že už taková salna, že už tam koluje po síti.
0: Jo, už koluje. No, to je trendy šnek.
1: Trendy šnek, jo, jo. To je achatina, nebo se také říká oblovka, je to vlastně africký druh šneka.
0: Prosím tě, co nejvíc vůbec tak malý jako baví tam u vás?
1: No, koukat právě na ty šváby a přesvědčovat rodiče, že to nutně potřebují domů.
0: Už někdo odnesl nějakého švábíka, už
1: zatím jsme nedali, protože je potřebujeme tady s námi.
0: Krásný stánek zoologický zahrady Jihlava. Simčo, co nás čeká v zoo?
1: Zítra nás čeká také den dětí, ale v zoologické zahradě Jihlava. No a pak v těch nejbližších dnech budeme mít nocnu, což je vlastně akce pro postižené děti. Letos to máme pro zrakově postižené děti, ještě jsou tam volná místa, kdyby se chtěl někdo přihlásit. Pak to bude večerní prohlídka se zoologem, to je třetí čtvrtek v měsíci. No a my už tak pomalu pokukujeme po prázdninách, protože 4. července budou začínat prázdniny v zoologické zahradě a tím pádem i komentovaná krmení.
0: Už měla i Simča možnost tady něco okouknout, něco okusit na dětské aréně?
1: No, já jsem to oběhla ještě než to začalo, protože teďka se z toho stánku nehneme, máme hodně dětí, za co jsme vlastně rádi.
0: A tak co se ti tady nejvíc tak jako líbilo, hele, kdybys mohla zhodnotit?
1: No, mě zaujala ta vojenská technika dole, jako co všechno je tam zajímavého, protože nakouknout do těch vozidel je za mě takové jako něco, co se běžně nevidí.
0: No tak užívej, mimochodem mají tady taky skvělé jídlo, my jsme probírali před chvilkou, že jsou super halušky tady. A k těm máš blízko?
1: To nejsou halušky, to jsou strapačky.
0: To jsou, a vidí. A to je přesně ono, že k tomu máš blízko, no, tak strapačky tady mají výborný.
1: Jakmile je tam zelí, tak jsou to strapačky, protože jak jsou takový chlupatý, to poslanecky strapatý, takže vlastně strapačky, halušky jsou s brinzou, se slaninkou, ale jakmile tam dáme zelí, tak už jsou z toho strapačky.
0: To byl gastronomický speciál se Simonou Kubičkovou, s ním jí moc děkujeme, zdravíme Jihlavskou zoo a budeme se tam zase někde těšit příště, ahoj.
1: Taky moc zdravím, ahoj.
0: No a my pokračujeme dál, už za chvilku samozřejmě se budeme loučit, ale snad tady ještě taky ulovíme nějakýho malýho klučinu, holčinu, protože jich je tady víc než dost, tak bychom chtěli přímo znát jejich názor na to, jak se jim tady líbí. Tak užívejte s námi a my posíláme další hity.

0: Ladíte Hit Radio Vysočina, krásné odpoledne na celou Vysočinu, zdravíme vás, ať už nás posloucháte kdekoliv. My jsme na dětské aréně s Hit Radiem Vysočina právě v Jihlavě v centru dění u arény. Je to tady báječné, báječné, opakujeme se furt a stále, tak pokud jste ještě neměli tu příležitost se sem za náma zastavit, rozhodně doporučujeme. A zastavili se taky holky Nikča s Kájou, tak Nikčo, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Kájo, tobě taky, ahoj.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Mimochodem, holky velmi šikovný, krom toho, že tady šli okolo mobilního studia, tak jsou taky staneční skupiny Streetbusters. Říkám to správně, že jo?
1: Ano.
0: A budete mít vystoupení, nebo jste měli?
1: Budeme mít.
0: Budete mít vystoupení, takže pro vás je tohle vysílání teď taková rozehřívačka předtím.
1: Jo.
0: Hele, holky, co vás úplně nejvíc baví tady na tom dětském dni, na té dětské aréně?
1: No, že je tady taková atmosféra.
0: Je tady atmosféra, dobře, to byla Kája, Nikča.
1: A tak jakože, že tady je hodně těch atrakcí a že se mi to prostě líbí.
0: No, hezky, pěkně. Hele, a už jste měli možnost nějakou atrakci vyzkoušet?
1: No, asi, nevím, no. Možná půjdeme na skákací hrad.
0: Ale... Skákací hrad, dobře, tady ve hře. A co tady?
1: Já jsem ještě nikde nebyla, ale určitě něco vyzkouším.
0: Hezky, pěkně. Hele, a je tady něco, co byste si třeba chtěli odvíst jako sebou domů? Protože my jsme před chvilkou tady ze zoologický slyšeli, že si tam někdo chce odvážet domů šváby. Chtěli byste nějakého švába domů?
1: Asi ne.
0: Ne? Ne, ne, nemáte nic, co byste se tady chtěli, třeba hele, tady jsou hokejisti, veď jsme tam viděli, viděli jsme tam kickbox, kobudo, nic byste domů nepotřebovali.
1: Jako něco jo, ale šváby ne.
0: Třeba pro maminku hokejistu, viď, hele, co? Co?
1: Asi ne.
0: Asi ne, dobře, tomu rozumím, jasná věc. Hele, co vysvědčení, blíží se to, jak to dopadne?
1: No, asi sami jedničky.
0: Nekecej. Hezky, pěkně, gratulace. A tady?
1: Takový tři dvojky.
0: Ale to je taky krásný. Holky, hele, moc děkujeme, že jste si našli cestu tady do mobilního studia. Ať se dneska to vystoupení vydaří. My budeme koukat, budeme to sledovat. Mějte se krásně a zase ahoj.
1: Jo, moc děkujeme.
0: Ahoj. No tak vidíte, dětská aréna s Hit Radiem Vysočina opravdu v plném proudu. My za malý okamžik se hlásíme vůbec naposledy, ale ten program je tady nabitý, včetně večerního programu. Teď už další hity.

0: Rádio Vysočina, my vás dnes naposledy zdravíme od Horácké multifunkční arény v Jihlavě, dneska dětská aréna s Hitrádiem Vysočina, se mnou opět tady člověk, který to má celý na starosti, který to vymyslel, skoncipoval, Béďa Musil, Béďo, ještě jednou ahoj.
1: Hezké odpoledne, díky za pozvání.
0: Kroutíš hlavou, ale je to fakt, je to pravda, já vím, že je to dílem jako všech, kteří se tady na tom jako podílí, ale teda musím smeknout klobouk, vracím se zpátky k našemu rozhovoru, který jsme měli před týdnem, proč to vlastně jako děláš. A tady, když člověk stojí a vidí tisíce úsměvů, tisíce rozářených očí, tak už to chápu.
1: Je to proto, no.
0: Je to proto. Je to paráda, vážení, pokud jste se ještě nezastavili, rozhodně doporučujeme, najděte si cestu k Horácké multifunkční aréně v Jihlavě. Ale Béďo, co bych teď potřeboval vědět, čeká nás večerní program. Jak to bude vlastně probíhat, aby jsme se dostali na koncert, aby jsme viděli premiéru seriálu Na dně?
2: Prosím tě, je to část teda, která už není zadarmo, no, protože strujci toho seriálu, kteří tady dneska všichni budou, včetně režiséra, autora celého toho námětu, tak pochopitelně potřebují nějak jako dostat zaplaceno za tu záležitost, takže tam už se platí vstupný, ale vstupenky se dají koupit jak na našem webu, tak potom na místě, takže nebude problém přijít až sem a rozhodnout se na poslední chvíli. Doprovodí to takový dvojkoncept kapely Oči na začátku a na konci, protože proč Oči, protože oni dělali hudbu k tomu seriálu a bude to mít punc opravdu jako slavnostní premiéry, takže červený koberec, on už tam jeden je teda. Aha. Jeden už tam je na těch schodech, ale bude se přidávat ještě další. Takže červený koberec, delegace, jo, jako bude to opravdu takové malé kánsy tady uděláme. A já se na to strašně těším, že jsem viděl ten první díl a je to opravdu sranda. A myslím si, že to stojí za to. Takže já se moc těším, co kolegové vlastně z Horáckého divadla a lidé kolem Františka Maňáka, režiséra seriálu, vlastně vymyslí i na ten večer, protože to úplně nevím všechno. A bude to hezký, já si myslím, že to bude taková pěkná tečka, pokud nám vydrží to počasí, kterýmu tady jako se modlíme a zaklínáme ho nahoru a děkujeme nahoru teda, jako, že to zatím takhle krásně drží. Tak to bude moc hezký večer.
0: Ty jsi hold koupil, předplatil nějakou předplacenou službu meteoradaru nebo něčeho takového.
2: Tohle ještě budu mít drahý, se bojím. za tohle mi přijde účet.
0: Hele, Béďo, každopádně moc děkujeme. Sluší se taky říct, že děkujeme, že jsme toho mohli být součástí.
2: Tak já jsem pořád si myslím, že Hitrádio Vysočina a tenhle ten dětský den k sobě nějakým způsobem patří. A i když už ho nedělá přímo Hitrádio Vysočina, ale dělá ho Horácká arena, tak si myslím, že rádio u toho by mělo být a jsem rád, že tady jste a že to takhle jako bude i do dalších let.
0: No. Díky moc, hele, ať se daří, ať se to dneska všechno povede a ať je velmi slušná i after party.
2: Děkujeme moc a díky všem za návštěvu a za přízeň.
0: Měj se krásně.
2: Díky, ahoj. Mějte se, nashle.
0: My se taky loučíme z našeho živého mobilního studia, na celou Vysočinu posíláme pozdravy z Jihlavy, ať už máte dneska v plánu cokoliv, tak dneska fakt jako to počasí se vydařilo. Tak vás zdravíme, loučíme se, předáváme žezlo, Tomáš Digny připravený. Mějte se krásně, ahoj.

0: skupina Škvor na Hitrádiu, vysečíná jejich velká věc Síla starých vín. Máme tu skoro 16. hodinu, tak se pojďme podívat na silnice Vysočiny. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor na padlý strom na silnici z Libice nad Doubravou do Chotěboře. Dále taky nohu z plynu na místě nehody, motorky a na Žďársku u obce Ujčov směrem na Kasany. Zde je řízen provoz kyvadlově jedním jízdním pruhem. Vyprošťovací práce po nehodě cyklisty a osobního auta probíhají i u obce Křešín směrem na Malou Paseku na Pelhřimovsku. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 30.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
2: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Největším favoritem blížícího se fotbalového mistrovství světa je Španělsko před Francií, Argentinou a Brazílií. Model americké banky, který se opírá o historické výkony či údaje o žebříčkovém postavení týmů, dává španělským fotbalistům 26% šanci na zisk titulu. Připomeneme, že finálový turnaj se uskuteční ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě od 11. června do 19. července. Většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 km za hodinu. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 mm srážek. Hrozí zaplavení sklepů či podjezdů anebo rozvodnění menších toků. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
3: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v úvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
2: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenista Jakub Menšík zabojuje zítra na Roland Garros o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí na antukových dvorcích v Paříži na nasazenou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska. Hrát by se mělo od 16 hodin.
4: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
0: Můžeme očekávat jasno až polojasno, místy se může zatáhnout a i sprchnout. Večer by měla oblačnost od severu Vysočiny úplně zmizet. Teploty ale stále příjemné, 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Vysočina.
0: Jsme zpátky ve studiu Hit Radio Vysočina a s vámi už je opět Tomáš. Přeji pěknou

0: Hit Rádiem Vysočina.
1: Dětská arena s Hit Rádiem Vysočina v Jihlavě jede dál na plné obrátky. Celé odpoledne tam vládne skvělá atmosféra. Jak jsme měli i možnost slyšet u nás v éteru, děti řádí na atrakcích, sportuje se, objevuje se a samozřejmě se i ochutnávají dobroty v gastrozóně. No a musím říct, že energie ta tam rozhodně nechybí. Naše živé vysílání už sice proběhlo, ale nabitý program dětské arény pokračuje dál a promo tým Hit Rádia Vysočina samozřejmě zůstává na místě. Návštěvníci se ale pomalu můžou chystat i na večerní část. Už od 6 hodin začne exkluzivní světová premiéra seriálu Na dně, ve kterém hrají herci Horáckého divadla Jihlava. No a promítání se odehraje přímo před arénou a těšit se také můžete na vystoupení kapely Oči. Takže pokud ještě přemýšlíte, co se zbytkem odpoledne a večerem, tak doražte k multifunkční aréně v Jihlavě.
0: Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

Je právě 16 hodin a 20 minut na Hit Rádiu Vysočina, dohrává Lana Del Rey a její Video Games. Na víkend je o to, abychom si pořádně odpočinuli a zpomalili, teda pokud ještě momentálně nespěcháte si užít kousek dětské areny Zítra Rádiem Vysočina, která momentálně probíhá a probíhat bude. Venku už to má tu pravou letní atmosféru, přeci jen dnes již máme 30. května a pomaly se nám připravuje červen a taky ten letní slunovrat. No a právě toho je potřeba pořádně využít a vydat se třeba za pořádnou akcí, protože dny začínají být krásně dlouhé. Já doufám, že k té

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Dark na Hit Rádiu Vysočina. S vámi až do 18. hodiny Tomáš Digrin. Jsem rád, že nás posloucháte. Krásné odpoledne přeju všem. No a tady na Vysočině člověk opravdu často slyší přírodu na každém kroku. Někde srnce, jinde křepelky a nově bude na Havlíčkobrodsku slyšet i řechtání divokých koní. Právě tam totiž vznikla první rezervace divokých koní na Vysočině. U Louková už v týdnu přivítali dva hřebce z Národního parku Podí a do konce roku by jich tam mělo být celkem 7. No a přirozená pastva koní podporuje biologickou rozmanitost, pomáhá zadržovat vodu v krajině a prospívá půdě. Koně navíc zůstávají v rezervaci celoročně a dokážou si poradit i během zimy. No a za mě je krásné vidět, že podobné projekty vznikají i přímo u nás na Vysočině. A třeba právě díky nim bude mít místní krajina zase o něco divočejší a přirozenější atmosféru. No a my se na Hit Rádiu Vysočina taky rozdivočíme s další muzikou a abych byl přesnější, čeká nás Xindy X a jeho hit V blbým věku. A já doufám, že blbý věk může být pouze jen číslo a hodně záleží na tom, kdo a jak se cítí.

Hudbu složil a slova napsal, tak se jmenuje film, ze kterého pochází tenhle hit, ve kterém jste mohli slyšet herce Hugh Granta a Hayley Bennett. Výborná věc. Počasí zítra nám může pokazit trochu možný déšť anebo bouřky, ale pokud se dobře vybavíte a máte chuť na pořádnou akci, tvrdé souboje, tak vyražte na americký fotbal. Jihlavští gladiátoři totiž pokračují v sezóně dalším domácím zápasem a rozhodně bude na co koukat. Americký fotbal není jen o síle, ale taky o rychlosti, taktice a pořádné dávce emocí. A když tomu přidáte domácí publikum, je z toho vždycky skvělá podívaná. Vysočina Gladiators nastoupí zítra o 16 hodin oproti Ostravě Steelers. Na hřišti nastoupá v Jihlavě, tak doražte podpořit kluky, vytvořit pořádný domácí kotel. Za chvilku do vašich uší posílám další hity, tak buďte s námi na vlně Hit Rádia Vysočina.

0: David Kušner na Hit Rádiu Vysočina. Než si dáme aktuální zprávy, tak samozřejmě je tu rychlý pohled na silnice Vysočiny. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Naštěstí se v tuto chvíli všechny komplikace na silnicích Vysočiny již vyřešily. Pokud někam míříte, tak přejeme samozřejmě šťastnou cestu a kdybyste i vy chtěli informovat další řidiče ani o nějaké nastálé situaci při vaší cestě, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
2: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Změny ve vládě zatím nejsou na programu dne. Řekl to premiér Andrej Babiš novinářům na dnešní akci úřadu vlády. Uskutečnit by se podle něho mohli až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Média přitom spekulovala o změnách na pozicích šéfa rezortu obrany, kde sedí Jaromír Zuna, anebo ministra kultury Oty Klempíře. Tyto spekulace Babiš označil za nesmysl. Festivalová sezóna v Česku začíná. S rostoucím zájmem o koncerty a letní akce přibývá i podvodů se vstupenkami. Pokračuje Tereza Kingserková z D-testu.
3: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak při nákupu na online portálech, které vstupenky přeprodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problému výrazně vyšší.
2: Prodané vstupenky tam mohou být falešné, anebo je podvodník prodá více lidem najednou. Centrem ledových sportů na zimních olympijských hrách 2030 by mohl být Lyon. Francouzští pořadatelé ho zvažují jako náhradu za původně plánované Nice. Uvedli to po včerejším jednání. No a kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tassenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Václav Chaloupka podtrhl čistý úspěch druhým místem mezi muži. Skompletovali tak medailovou sbírku výpravy ve Slovinsku, když navázali na včerejší bronz Jakuba Krejčího mezi kajakáři.
4: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
0: Večer by se měla oblačnost úplně rozpustit, v noci pak čekáme jasnou oblohu, minimální teploty se budou pohybovat mezi 12 až 8 stupni Celsia a v neděli očekávajte dopoledne jasno a zejména v druhé části dne až oblačno a po zbytek dne i zataženo. V průběhu odpoledne se od západu budou rozšiřovat srážky a spíše večer se objeví také bouřky. Teploty se mohou vyšplhat až na 26 stupňů.
1: Hit Rádio Vysočina.
0: Krásné pozdní odpoledne do celé Vysočiny přeje Tomáš a nabízí z našeho playlistu další skvělé hity. A začínáme s Adamem Lambertem.

0: Rádiem Vysočina.
1: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina sice pomalu míří do finále, ale program kolem Horácké arény v Jihlavě rozhodně nekončí. Už od 18 hodin totiž startuje premiéra nového českého seriálu Na dně, který vznikal převážně právě v Jihlavě a velká část natáčení probíhala přímo v prostorách Horáckého divadla. Seriál nabídne trochu bláznivý a tragikomický pohled do zákulisí divadelního baru a první čtyři epizody se budou provítat přímo venku na pobytových schodech u Horácké multifunkční arény. Takže dnešní večer bude mít úplně speciální atmosféru a aby toho rozhodně nebylo málo, od 19 hodin zahraje jihlavská kapela Oči, která k seriálu naspívala i závěrečnou píseň. Takže jestli ještě přemýšlíte, kam dnes večer vyrazit, Jihlava má dnes opravdu silný program.
0: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

kapela Lucie, jejich hit Marie na Hitrádiu Vysočina v 17 hodin a 20 minut. No a doufám, že máte super víkend a prožíváte opravdu pohodový víkend a jestli vás ještě čeká nějaký super plán, tak ať vám vyjde přesně podle vašich představ. Samozřejmě jsou i mezi námi i tací, co dneska opravdu pracovat museli, já to vím sám. No a na ty myslíme také a za chvilku budeme hrát pěkně do rytmu. Lady Gaga, její obrovský hit Abracadabra a tu ještě doplní Simple Plan, kteří zaspívají a zahrají hit z roku 2004 Welcome to my life. Do celé Vysočiny přeji super sobotní podvečer.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Máme 30. května roku 2026, aktuální čas 17. hodina 34. minuta a vy ladíte Hit Radio Vysočina. Pěkný sluneční podvečer přeje Tomáš. No a když se řekne vesnice roku, tak to rozhodně není jen o upravené návsi nebo hezké výzdobě. Je to hlavně o lidech, kteří v obci žijí a vytváří jejich atmosféru. A to musím říct i z vlastní zkušenosti, protože třeba u nás ve Střížově tomu tak je. No a právě letos se budou snažit 4 obce z Jihlavska o status vesnice roku. Mlíčov, Suchá, Kněžice a taky Růžená. Porotu totiž chtějí přesvědčit především bohatým komunitním životem, aktivními spolky a tím, že se u nich během roku pořád něco děje. Od kulturních akcí přes sportovní turné až po sousedská setkání, která spojují všechny generace. A myslím, že právě tohle je na Vysočině to krásné, že i menší obce najdou spoustu lidí, kteří věnují svůj čas tomu, aby se tam ostatním dobře žilo. Tak držíme palce všem 4 obcím a uvidíme, která z nich letos porotu zaujme nejvíc. No a my se teď společně podíváme za zpěvačkou Gary Halliwell, která se tehdy po odchodu ze skupiny Spice Girls dala na solovou kariéru a přespívala hit z roku 1982 o takzvaných holek počasí, The Weather Girls. Tady už je It's Raining Men a zpěvačka Gary Halliwell, tak si to užijte.

pořádná roková nálož od skupiny Green Deal na Hit Radio Vysočina pár minutek před 6:45. Jsem moc rád, že i nadále ladíte vlnu. Venku to dneska připomíná letní pohodu. Sluníčko už zase svítí o 106, teploty šplhají pěkně nahoru i v této době. Pokud ale plánujete na Vysočině výlety nebo grilování i na zítřek, možná se vyplatí sledovat předpověď počasí. Meteorologové totiž varují, že během nedělního odpoledne a večera se mohou objevit silné bouřky doprovázené nárazovým větrem, přívalovým deštěm a místy i menšími kroupami. Tak si dnešní krásné počasí ještě užívejte naplno a zítra mějte pro jistotu po ruce pláštěnku a nebo třeba deštníka, kdyby a byli bychom rádi, kdybyste měli po ruce i nás Hit Radio Vysočina s našimi hity a těmi budou za chvíli Get Far, taky The Verve a nebo bude Kamrat. Tak hezký zbytek sobotního odpoledne. Hit Radio. Hit Radio.

Tahle hitovka má neskutečnou spoustu energie, Kamarád Be Mine, a spoustu energie jsme měli i v éteru Hitrádia Vysočina po celé poslední květnové odpoledne. Užili jsme si i živé vysílání z dětské areny s Hitrádiem Vysočina, kde od 18 hodin začíná večerní část programu pro dospěláky, bude se promítat seriál Na dně a taky zahraje skupina Oči. Pokud míříte na tu večerní část, tak si to moc užijte, pokud zůstáváte u svých přijímačů, tak mějte krásný večer s našimi hity. Loučí se Tomáš Digrin a moc děkuju, že jste poslouchali, budu se těšit mimořádně v pondělí od 9 do 12 hodin, kdy zaskočím za naší kolegyňku Markétu Zušťákovou, která si užívá dovolenou. Tak se mějte a v pondělí ahoj, tady je ještě ode mě Miley Cyrus, tak hezký, pohodový večer.

0: Zlepši si náladu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Podle Lékařů bez hranic nebylo nikdy v minulosti tak brzy po vypuknutí epidemie eboly zaznamenáno tolik případů nákazy jako nyní na východě Konga. Situace je tam 2 týdny po vyhlášení epidemie stále velmi znepokojivá. Do provincie dnes přicestoval generální ředitel Světové zdravotnické organizace, aby podpořil zdravotnické týmy bojující proti epidemii. Ukrajinský gymnastický svaz zareagoval na nedávné rozhodnutí mezinárodních organizací o plnohodnotném návratu Ruska a Běloruska do soutěží rozsáhlou protestní kampaní. Během probíhajícího mistrovství Evropy v moderní gymnastice ve Varně si ukrajinské reprezentantky zakrývají oči a uši, když při vyhlášení vítězů zní hymna jedné z těchto zemí. Ukrajina také spustila akci v digitálním prostoru. Vyzývá uživatele sociálních sítí, aby sdíleli fotografie či videa po vzoru příkladů ukrajinských gymnastek ve Varně. Český motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do zítřejší velké ceny Itálie z první řady. V dnešní kvalifikaci třídy Moto2 zajel na okruhu v Mugellu 2. čas. 24-letý Salač vybojoval přední řadu na roštu 2. A na závěr počasí, noc bude jasná až polojasná, přechodně oblačná s teplotami mezi 13 až 8 stupni. V neděli bude zpočátku polojasno, během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti a přijdou přehánky anebo bouřky. Teploty ale budou letní, mezi 24 až 28 stupni.
0: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz
3: Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: firmanazážitky.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.

0: Vaše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtěj jít. Někdy tě mám ve svým těle od pondělí.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz. Tenderly they turn to dust,
1: all that I adore. Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio Vysočina.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Že dušu léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.